0: Slušate Dan bez reklama.
1: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
0: 7 AM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

Balkána. Strana Balkána. Balkána. Raspevana Strana Balkána. Radio Balkan International.